Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur doznělo lyrické drama o čtyřech dějstvích italského veristického skladatele Giacomo Pucciniho Manon Lescaut podle předlohy Abbé Antoine Françoise Prévosta. Osoby a obsazení. Manon Lescaut Mirella Freni, Lescaut seržant královské gardy Renato Brusson, rytíř Renato de Grie, Placido Domingo, Geronte di Ravuard, Kurt Riddle, Edmondo Student, Robert Gambill, hostinský Graham Sachs Mepherson, taneční mistr John Fryot, hudebník Brigitte Fassbenderová, seržant lukostřelců Thomas Handel, lampář Mark Curtis, námořní kapitán John Tomlinson. Sbor Královské opery Covent Garden v Londýně se sbormistryní Ninou Volkrovou a orchestr Filharmonia řídil Giuseppe Sinopoli. Z tvorby německého raného romantika Karla Marie von Webera, který je především autorem slavného čarostřelce, si poslechneme čtyřvěté trio pro flétnu, violončelo a klavír G-moll, dílo 63. Hraje soubor The Godier Ensemble.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur jste poslouchali trio pro flétnu, violončelo a klavír G-moll, dílo 63. Karla Marie von Webera, hrál soubor The Godier Ensemble. Z tvorby vídeňského krále operety France Lehára jsem dále pro vás vybral orchestrální valčík Adria. Hraje rozhlasový symfonický orchestr Berlín pod taktovkou Michaela Jurovského.

dozněl orchestrální jadranský valčík operetního skladatele France Lehára v podání berlínského rozhlasového orchestru řízeného Michaelem Jurovským. Z tvorby bratislavského rodáka Johana Nepomuka Humla si dále na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu poslechneme pátou sonátu pro klavír Fismol, opus 81. Hraje jihokorejská pianistka He Fong Chang.

Slyšeli jste sonátu pro klavír číslo 5 fismol, dílo 81. Johana Nepomuka Humla. Hrála korejská pianistka He Fon Chang. Z tvůrčí dílny amerického skladatele George Gershwina si dále poslechneme Rapsodii v modrém, Rhapsody in Blue. Hrají Gabriel Takino na klavír, Filharmonický orchestr Monte Carlo řídí Lawrence Foster.

Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla Rapsodie v modrém George Gershwina. Hráli Gabriel Tacchino na klavír, Filharmonický orchestr Monte Carlo řídil Lawrence Foster. Z tvorby představitele italského středního baroka Arcangela Corelliho si poslechneme sonátu da Chiesa pro dvoje housle a basso continuo číslo 8 c-moll. Hraje soubor London Barok.

Dozněla kostelní sonáta C-moll pro dvoje housle a basso continuo Arcangela Corelliho. Na stanici D-dur Českého rozhlasu si dále poslechneme svitu pro velký orchestr na témata Friderika Chopina, dílo 640. Alexandra Konstantinoviče Glazunova. Skladba má název Chopiniana a obsahuje polonézu, nocturno, mazurku a tarantelu. Hraje státní symfonický orchestr Sovětského svazu, řídí Jevgenij Světlanov.

Na digitální stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla svita pro velký orchestr Chopiniana, dílo 640. ruského pozdně romantického skladatele Alexandra Konstantinoviče Glazunova. Hrál státní symfonický orchestr Sovětského svazu pod taktovkou Jevgenie Světlanova. Nyní zavítáme do období velké francouzské opery a poslechneme si předehru k opeře Afričanka Giacoma Meyerbeera. Hraje Radio Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu v Hanovru pod taktovkou Michaela Jurovského.

0: Dozněla předehra k opeře Afričanka představitele velké francouzské opery Giacoma Meyerbeera. Hrála Radio Filharmonie severoněmeckého rozhlasu v Hanovru zařízení Michaela Jurovského.
1: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

ledě. Musím říci, že kdykoliv jsem se v minulosti ve svých pořadech třeba jen letmo dotkl opery, vždy jsem dostal od milovníků tohoto žánru vynadáno. Operní publikum je, řekněme, emotivní. Má hodně společného s postavami ze svých milovaných hudebních dramat. Milovník opery nenapíše: pane Hurníku, nahrávka Rossiniho Lazebníka s Erichem Leinsdorfem vznikla o 10 let dříve, než jste ve svém pořadu tvrdil. Milovník opery napíše: jsem krajně rozhořčen nad vaším diletantským průvodním slovem, jimž jste hanebně zneuctil odkaz velkého Ericha Leinsdorfa, který v době, kdy měl podle vás dirigovat Rossiniho, byl skutečnými operními posluchači již několik let hořce oplakáván. Pane Hurníku, styďte se. Ano, velké emoce patří k opeře. Opera si vytvořila svůj mystický svět, který má svá pravidla. Občas je někdo zreformuje, ale podstata zůstává. Na operu se nesmí hledět ani jako na část reality, ani jako na hudební skladbu. Opera je svět sám pro sebe.

0: Děj prodané nevěsty popisuje sňatkový podvůdek spojený s finančním profitem. Celá Jeníkova chytračina má tolik slabých míst, tolik logických slabin, že by byla v reálu okamžitě odhalena. Děj opery je tedy postaven na zcela nereálné zápletce. V činohře by to byla dosti podstatná chyba. V opeře to nehraje téměř žádnou roli. Dokonce se dá říci, že prodaná nevěsta má velmi dobré libreto. Skvěle se tu střídají sbory, árie, ansámbly, recitativy. Skvěle jsou rozvržena dějství i prostředí, v nichž se události odehrávají. Děj se odehrává v interiéru i exteriéru. Víme, že tu jsou problémy s deklamací, ale z moderního pohledu se tato slabina obrací ve výhodu. Skladatelé už od počátku 20. století nelpí na strnulé deklamaci respektující všechny přízvuky a intonace mluvené řeči. Rytmus hudby tvoří kontrapunkt k rytmu slova. Smetana sice nechtě, ale úspěšně dosáhl podobného efektu. Prodaná nevěsta je vynikající opera a logika zápletky je z tohoto pohledu detailem, kterým není třeba se zabývat.
1: Tu die Mame, rozum jest w rozum.

Mně samotnému trvalo hodně dlouho, než jsem se sám vyvedl z omylu, že opera je tak dobrá, jak dobrá je její hudba. Poslouchal jsem opery jako, řekněme, kantáty. Obdivoval jsem Beethovenova Fidelia a nechápal, proč nad touto jedinou Beethovenovou operou znalci poněkud krčí rameny. Slabina Fidelia je totiž právě v dramaturgii scén, tedy v tom, co jsem vynášel na prodané nevěstě. Divadelníci a kovaní znalci opery jsou na tuto věc citlivější než já, ale jejich výkladu rozumím. Přesto si Fidelia vždy rád poslechnu. Jeho hudba má ohromný puls. Je to nejrytmičtější klasická opera, jakou znám.

pro mě znamenal zásadní zlom ve vnímání opery Don Giovanni. Znal jsem z nahrávek každou notu. Na jevišti jsem ho ale poprvé viděl snad až v 25 letech. K důvěrně známé hudbě se přidala herecká akce, zejména mimika. Viděl jsem, jaký prostor dává Mozartova hudba pro vyjádření psychologie postav. Člověk díky hudbě vidí figurám přímo do hlavy, sleduje jejich vícelomné povahy. Cerlina je něžná, ale zároveň rafinovaná, vychytralá, erotická a také nevinně dívčí. Je na její představitelce, kterou tvář se rozhodne zdůraznit. A opět La Ponteho skvostná dramaturgie scén, která vyústí v ono neuvěřitelné finále, které svou dramatičností bere dech. Jaká to výzva pro scénografa. Don Giovanni je prostě opravdu opera.

bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figo.

Jak vlastně funguje opera? V barokních, klasicistních, ale i v mnohých romantických operách se dějová linka odehrává v recitativech. Když se posune k nějakému uzlovému bodu, vývoj se zastaví a přichází árie, v níž jednající postava vyjadřuje postoj k událostem. Vyspívává se z lásky či nenávisti k tomu či onomu, naříká nad něčí smrtí, eventuálně vzpomíná na cosi důležitého z minulosti. Místo árie může přijít dueto, obvykle milostné. Když árie či duet skončí, pokračuje zase recitativ. Pak jsou tu také sbory, tlumočící hlasy lidu. Texty nebývají příliš komplikované. Častá jsou zvolání typu no toto, no toto, hrůza, jaký to běs. Děj se tedy v tomto typu opery pohybuje jakýmisi přískoky. To je samozřejmě na úkor dramatičnosti a na úkor napětí. Árie jsou svým způsobem retardující prvky. Naopak vyloženě progresivní složkou opery se staly ansámbly. V nich se totiž plnohodnotně zpívá, přitom děj běží dál, protože se vedou dialogy, spory, názorové konfrontace. Vrcholné ansámblové scény pak bývají ve finále každého dějství, kde se obvykle sejdou všechny postavy. Význam ansámblů jako jeden z prvních a rozhodně nejvýrazněji pochopil Mozart. Finále druhého dějství Figarovy svatby trvá 20 minut. Přicházejí stále nové postavy, děj se žene kupředu bez recitativů a árií.

0: Ještě dlouho se skladatelé neobešli bez recitativů. Některé opery, třeba Čarostřelec, mají dokonce recitativy mluvené. V romantismu, adorujícím melodii a sílu osobnosti, narostl význam árií, kde mohli velcí pěvci předvést svou virtuozitu, jako u Rossiniho, nebo jímavou krásu a volumen svého hlasu, jako u Verdiho. Árie z Verdiho raných oper uvádějí milovníky Belcanta do frenetického nadšení, mě pak, odpusťte, do rozpaků. Kam se podělo umění mozartovské psychologie, když byl Verdi schopen doprovodit árii o kruté vraždě týmž valčíkovým rytmem jako milostný zpěv či árii o pomstě? Jenomže ve svých pozdních operách a hlavně pak v posledním díle dokázal Verdi skutečný zázrak a opravdovou operní reformu, ač se tomu tak neříká. Verdiho Falstaff je vlastně jediným velkým ansámblem od začátku do konce. Nejsou tu árie ani recitativy, ale úžasně svěží, fantasticky prokomponovaná proměnlivá hudba, která reaguje na každý duševní záchvěv postav. Geniální dílo, které nemá obdoby. Nemůžu pochopit, jak mohl Verdi předtím celý život psát to své mcaca mcaca.
1: Ripeti in due parole l'enorme falsa vuole entrar nel vostro tetto.

Verdi tedy ve Falstaffovi postavil hudební formu ansámblu nad všechny ostatní složky. Založil tak moderní typ prokomponované opery bez oddělených čísel. Puccini, Wagner, Britten, všichni se vydali tímto směrem. Ale recitativ neměl odzvoněno. Debussy ho vyzdvihl na nejvyšší příčku v Peleovi a Melisandě. Vše je tu francouzsky decentní, jemné, dialogy jsou realistické. Debussyho opera je výjimečná tím, že tu není žádné velké drama, rozhodně se ale nenudíme, neboť naši pozornost mimo jiné udržuje nádherná instrumentace.

tomto pořadu bych vůbec neměl mluvit o Wagnerovi. Vždy zdůrazňoval, že nepíše opery, ale hudební dramata. Jeho revoluce, vlastně hned několik revolucí, spočívá zejména v tom, že přizpůsobil hudební čas času reálnému. Opera byla vždy dějovou a psychologickou zkratkou. To, co se v opeře uděje za 2 hodiny, by se v reálu odehrávalo měsíce. Wagner ale ději rozvíjí mnohem pomaleji. Jestliže si hrdina něco rozmýšlí, dá mu na to Wagner klidně 30 minut. Postava tak může nahlas přemýšlet téměř tak, jak by tomu bylo doopravdy. Když umírající Tristan čeká na příjezd své Isoldy, je to i v divadle opravdu k nepřečkání. Přímo fyzicky za zvuku táhlého sóla anglického rohu cítíme, jak dlouho Tristan čeká a čeká. Spolu s ním prožíváme nadšení, když se loď v dálce nakonec objeví. Hudba se tedy přizpůsobila potřebám děje a psychologie a přitom jí to vůbec neublížilo.

0: Posledním velkým přínosem do samotné struktury operního žánru byl Sprechgesang v opeře Wojcek Albana Berga. Mluvospěvem vyřešil Berg mnohé problémy, které vyplývají ze souběhu děje a hudby. Kvůli těmto problémům bylo nad operou zlomeno už mnoho holí, ale vždy se ukázalo, že obavy jsou zbytečné. Ani dnešní móda muzikálů operu neohrožuje, protože muzikály jsou spíše nástupci operety než opery. Opera je strhující právě tím, jak je nereálná. To má význam zvláště v době, kdy skutečná realita není zrovna nic moc.
1: Das Messer. Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Näher. Noch näher. Mir graut. Da regt sich was. Still. Alles still und tot. Mörder, Mörder! Ha, da ruft's! Nein!

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Antonio Vivaldi, árie Judity z první části oratoria Judita Triumphans. Zpívá Magdalena Kožená, Akademii Montis Regalis řídí Alessandro De Marchi.

Jak známo, slovanské tance byly jedním z děl, která bleskově rozšířila slávu mladého českého skladatele po světě. Už v srpnu roku 1878 patřily moravské dvojzpěvy a slovanské tance, které na Brámsovo doporučení vydal Fritz Zimrock, k nejžádanějším hudebninám na trhu. Hovoříme o době, v níž nebylo šlechtické ani měšťanské rodiny bez klavíru, a tak byl tento repertoár velmi žádaným zbožím, zvláště pak pro čtyři ruce. Společně je mohli hrát učitel a žák, ostýchavější měšťanské slečny, sourozenci, přátelé. I slovanské tance Antonína Dvořáka se nejprve rozletěly do světa v této podobě. A tak si ji teď připomeneme s klavíristy Mariánem Lapšanským a Petrem Topercrem. Dvořákův slovanský tanec číslo 3 Azdur.

Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Giacomo Puccini, árie Johnsona z třetího dějství opery Děvče ze Zlatého západu. Zpívá Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra řídí Oliviero de Fabritis.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Igor Stravinský, příběh vojáka a z něho tři tance, tango, valčík a ragtime. Komorní harmonii řídí Libor Pešek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

0: Dedur vaše tónina.
1: Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litanií je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta, romance z koncertu pro klavír a orchestr číslo 13 C-dur. Hraje Maria João Pires. Orchestr Gulbenkianovy nadace řídí Theodor Gulschbauer.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo franko-vlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Georg Friedrich Händel, třetí věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur. Hraje na harfu Uršula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů, orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mše, moteta, duchovní dramata, vánoční oratorium, tedeum a další církevní díla, to je těžiště tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera, aniž bychom mu upírali výtečnou hudbu třeba k Molièrovým divadelním hrám nebo opery. Charpentierův jedinečný styl byl ve své době označován za příliš italský. Na rozdíl od svého současníka Lilyho, Itala, který se stal stělesněním francouzské hudby, Charpentier byl Francouz, který šel hudbu studovat do Itálie. Možná se Charpentier nechtěl zaplétat s královským dvorem. Možná se jeho talentu Lily či jiní ve Versailles obávali. Jisté je, že na dvoře Ludvíka 14. nepůsobil. Stejně jisté je, že v duchovní hudbě té doby ho málo kdo předstihl. A také dnešní doba Charpentiera začíná plně docenovat. Toto je v jeho tónech Magnifikát, Marín chvalospěv, Velebí má duše hospodina. Nahrávka souboru Le Concert Spirituel a Hervé Honigetta.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Johann Baptist Cramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Cramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etýdu číslo 1 C-dur.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Amabilis pro housle, dvě violy, da gamba a basso continuo. Hraje Freiburský barokní koncert.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14 S-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Vele úspěšnou operní kariéru Giuseppa Verdiho lemují dvě jeho jediné komické opery. Na začátku to byla prvotina Jeden den králem, která propadla a Verdi kvůli tomu dokonce uvažoval o tom, že přestane komponovat, což díky bohu neučinil. A tak na konci té dlouhé cesty můžeme potkat Falstaffa, lyrickou komedii 80-letého milovaného světově proslulého mistra, který byl Verdiho velkým triumfem. A Finis coronat opus, konec završuje dílo. A Verdi, jak predikoval libretista Falstaffa Arrigo Boito, skončil huronským smíchem. Toto je finále, závěrečná scéna třetího dějství opery Falstaff. Tutto nel mondo è burla, všechno je komedie, zpívají ve formě fugy Renato Bruzon, Leonucci, Barbara Hendricks, Los Angeles Philharmonic Orchestra hraje a diriguje Carlo Maria Giulini.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

0: Český rozhlas V-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík. Ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. V každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Německý romantický mistr Felix Mendelssohn Bartholdy se dožil pouhých 38 let, ale stihl zkomponovat pozoruhodných asi 320 děl a vedle toho, mimo jiné, otevřel cestu k recepci v té době ještě pozapomenutého Johanna Sebastiana Bacha, když v Berlíně provedl jeho Matoušovy pašie. My si z Mendelssohnova odkazu poslechneme fugu, první část ze symfonie pro smyčcový orchestr G-moll. Mimochodem, je z cyklu 12 symfonií pro smyčce, které Mendelssohn složil mezi svým 12. a 14. rokem. New Symfonieta Amsterdam řídí Lev Markis.

O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble vokál Eropen de la Chapelle Royale řídí Filip Herebeche.

Karl Maria von Weber, vyzvání k tanci, brilantní rondo des dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

Serenáda je skladba původně určená pro večerní zahradní slavnosti. Byla v programu zařazována jako jakési odlehčení mezi díly závažnějšího charakteru. Těm se německy říkalo Ernste Musik, vážná hudba, což bylo míněno tak, že jde o hudbu, kterou je třeba brát vážně. Johann Josef Fuchs, pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Od roku 1824 učil v Praze hudbu Jan Václav Tomášek, dlouholetý hudební vychovatel v rodině hraběte Bukvoje. Postupně si vybudoval takovou pověst, že se o něm hovořilo jako o hudebním papeži Prahy. Což zahrnuje obdiv, ale i trošku jízlivosti s náznakem, že Tomášek se považoval za neomylného. Asi 114 děl pak čítá Tomáškův skladatelský odkaz a za nejzajímavější položky z něj jsou považovány jeho klavírní kusy a jeho písně. Tak je posuďme. Text Johanna Wolfganga Goethe, jehož Tomášek velmi obdivoval, zhudebnil takto do písně o pichlavé růžičce, ve skutečnosti dívce, která odmítá lásku chlapce. Haydn Röslein Václava Jana Tomáška zpívá chorvatská mezzosopranistka Renata Pokupič, na klavír hraje Roger Vignolet.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Leoš Janáček pochází z Lašska a Slezska, kde se mluví v krátkých větách, krátkými slabikami a když je třeba nějaké slovo zdůraznit, několikrát se zopakuje. To je i princip Janáčkovy hudby. Široké melodie a sametový zvuk smyčců raději nečekejme, spíše úsečné, opakované motivy. V symfonietě hraje armáda trubek přímo vojenské signály. V glagolské mši se Janáček nemodlí, spíše na Pána Boha energicky pokřikuje. V operách, které se hrají po celém světě, jako její Pastorkyňa, je ale Janáček citlivý a psychologicky pravdivý. V klavírním cyklu Po zarostlém chodníčku vyloženě intimní a introvertní. Janáček nemá předchůdce ani následovníky. Každý pokus napodobit ho je neodolatelně směšný.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Takřka v každé komické opeře Bedřicha Smetany je přítomna alespoň jedna komická postava z lidového prostředí. Výřečná a navzdory jisté vypočítavosti nebo lstivosti vlastně docela sympatická. Zkrátka tak, aby se s ní dobové publikum mohlo stotožnit a pobavit se nad jejími taškařicemi. V Prodané nevěstě je to Kecal, v Tajemství vysloužilec Bonifác a nám teď zaspívá Hajný Mumlal z opery Dvě vdovy. Ono mumlání snad nejlépe předvádí libretista Cingl v árii Nechť cokoliv mě zlobí v světě, samozřejmě se skvostnou hudbou Bedřicha Smetany. Mumlalem navíc bude přední český basista Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze diriguje Jaroslav Kromholc.
1: Let mumlání svůj jev.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání se mi bral díla například Antonia Cartellieriho, Georga Filipa Telemana, Josefa Suka, Edvarda Hagerupa Griga, Marka Antoana Charpentiera, Edvarda Elgara, France Schuberta nebo také Maura Giulianiho. Nejprve nás čeká hudba Antonia Cartellieriho, který je spjat s českým prostředím, neboť působil jako kapelník a houslista u českého knížete Josefa Františka Maximiliána Lobkovice. Budeme poslouchat Divertimento pro 11 nástrojů S-dur. Hraje Consortium Classicum.

Legendární německý soubor Consortium Classicum dohrál divertimento pro 11 nástrojů S-dur Antonia Cartellieriho. Rozsáhlé dílo Georga Filipa Telemana zahrnuje minimálně 135 overtyr, neboli instrumentálních svit. Tyto svity byly napsány pro různé soubory, od výhradně dechových nástrojů až po kompletně smyčcové obsazení. Čeká nás overtyra pro dvě zobcové flétny, smyčce a basso continuo F-moll. Freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Dozněla overtyra pro dvě zobcové flétny, smyčce a basso continuo F-moll Georga Filipa Telemana. Freiburský barokní orchestr řídil Gottfried von der Goltz.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následovat bude hudba mladého Josefa Suka. 10 zpěvů pro ženský sbor a čtyřruční klavír zkomponoval Suk během 9 dnů roku 1899. Lidové texty mu pomohla vybrat jeho novomanželka Otilka. Zpívá Pražský komorní sbor, hrají Marian Lapšanský a Daniel Buranovský. Řídí Josef Pančík.

10 zpěvů pro ženský sbor a 4ruční klavír. Na lidové texty Josefa Suka zpíval Pražský komorní sbor, hráli Marian Lapšanský a Daniel Buranovský. Řídil Josef Pančík. Míříme teď do Norska. Znít bude hudba Edvarda Hagerupa Griega. A sice jedno z jeho méně často hraných děl, stará norská romance. Soubor variací na norskou píseň zkomponoval původně Grieg pro 4ruční klavír, ale později dílo zinstrumentoval pro orchestr. Filharmonii Oslo řídí Maris Jansons.

0: To byla stará norská romance opus 51 Edvarda Hagerupa Griga. Filharmonii Oslo řídil Maris Jansons.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mauro Giuliani byl slavný violončelista a kytarový virtuóz přelomu 18. a 19. století. Pocházel z Itálie, ale větší část života strávil ve Vídni. Koncertantní duo pro housle a kytaru E-moll zkomponoval pro sebe a houslistu Josefa Maje Sedera, koncertního mistra vídeňské dvorní opery. Nám duo zahrají Rainer Kussmaul na housle a Sonja Prunbauer na kytaru.

Koncertantní duo pro housle a kytaru e-moll Maura Giulianiho dohráli Rainer Kussmaul na housle a Sonja Prunbauer na kytaru. Marc-Antoine Charpentier je považován za jedno z největších francouzských barokních skladatelů. V krátkém, ale dramatickém oratoriu Cecilia Virgo et Martyr Charpentier s emotivními detaily vypráví příběh svaté Cecílie, její neochvějné víry a mučednictví. Soubor Les Arts Florissants řídí William Christie.

0: To znělo oratorium Cecilia Virgo et Martyr Marka Antoana Charpentiera. Soubor Les Arts Florissants řídil William Christie.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď nás na stanici D-dur čeká populární koncert pro violončelo a orchestr E-moll Edvarda Elgara. Na růžích ustláno zpočátku ale neměl. V době vzniku díla v roce 1919 už Elgarova hudba poněkud vycházela z módy. Teprve až o mnoho let po skladatelově smrti v 60. letech dílo plně rehabilitovala legendárně violončelistka Jacqueline Dupré. My uslyšíme nahrávku s americkou violončelistkou Elisou Willerstein, kterou doprovodí Staatskapelle Berlin a dirigent Daniel Barenboim.

Poslouchali jsme koncert pro violončelo a orchestr E-moll Edvarda Elgara. Hráli Elisa Willerstein a Staatskapelle Berlin. Řídil Daniel Barenboim. Autorem následující hudby je původně český skladatel, kytarista a pedagog Václav Tomáš Matějka, který po studiích v Praze odešel do Vídně a stal se ředitelem kůru v kostele svatého Josefa. Původní trio pro flétnu, violu a kytaru G-dur později rozšířil Franz Schubert o part violončela a dlouho byla tato skladba připisována právě Schubertovi. Zahraje nám ji Mutzlingerovo kvarteto.

0: Původně trio pro flétnu, violu a kytaru G-dur Václava Tomáše Matějky, rozšířené Francem Schubertem o part violončela, dohrálo Mutzlingerovo kvarteto.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur nás čeká symfonická báseň Zlatý kolovrat Antonína Dvořáka. Ačkoliv dílo pochází z roku 1896, s Erbenovou kyticí se Dvořák seznámil už počátkem 70. let a opakovaně se k ní vracel. Před odjezdem do Spojených států dokonce uvažoval o Zlatém kolovratu jako o kantátě, tedy podobném tvaru jako v případě svatebních košil. Nakonec ale zvolil čistě instrumentální formu symfonické básně. Slovenskou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Symfonická báseň Zlatý kolovrat Antonína Dvořáka v provedení Slovenské filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem nám uzavřela tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Pavla Vranického, Camille Saint-Saense, Karla Filipa Emanuela Bacha, Jeana Sibelia, Astora Piazzolli, Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Nielsena nebo také Antonína Dvořáka. V úvodu budeme poslouchat hudbu Pavla Vranického. V jeho skladatelském odkazu nalezneme celkem 45 symfonií, což je číslo úctyhodné. Pod opusovým číslem 33 se ukrývají celkem 3 symfonie. Symfonii v pořadí 3. v tónině F-dur zahraje Komorní filharmonie Pardubice. Řídí Marek Štílec.

Třetí symfonii z opusu 33 v tónině F-dur Pavla Vranického dohrála Komorní filharmonie Pardubice. Řídil Marek Štilec. Za následující hudbou se přesouváme do Francie druhé poloviny 19. století. Svůj druhý klavírní koncert G-moll zkomponoval Camille Saint-Saëns ve svých 33 letech a je svojí stavbou do značné míry pozoruhodný. Úvodní věta je v pomalém tempu, druhá je scherzo a závěrečná velmi energické saltarello. Hrají Alexandr Kantorov a Tapiola Sinfonietta. Řídí klavíristův otec Jean-Jacques Kantorov.

0: Alexander Kantorov a Tapiola Symfonieta dohráli klavírní koncert číslo 2 G-moll Camille Saint-Saëns. Řídil klavíristův otec Jean-Jacques Kantorov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ačkoliv byl Karl Philipp Emanuel Bach u dvora v Berlíně obklopen novinkami nejen z oblasti hudby a on sám produkoval hudbu směřující nezadržitelně ke klasicismu, nalezneme v jeho díle několik skladeb, kterými jakoby chtěl hudební vývoj nepatrně pozdržet. Jsou to především sonáty pro violu do gamba a basso continuo. Uslyšíme sonátu C-dur v provedení souboru London Baroque.

Dozněla sonáta pro violu da gamba a basso continuo C dur Karla Filipa Emanuela Bacha v provedení souboru London Baroque. Finského pozdního romantika Jana Sibelia dnes vnímáme jako velkého symfonika, autora rozměrných orchestrálních pláten. Jeho skladatelský odkaz ale obsahuje také desítky písní. Pojďme tuto jeho méně známou polohu objevit skrze cyklus 6 písní opus 50 na texty německých básníků. Zpívá Katarina Karneus, na klavír hraje Julius Drake.

0: Švédská mezzosopranistka Katarina Karneus dospívala 6 písní opus 50 Žána Sibelia. Na klavíři doprovázel anglický klavírista Julius Drake.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Obloukem se nyní vracíme do Francie, ovšem do 20. století. Jean Francais byl velice plodný skladatel, komponoval prakticky neustále, a to i ve vysokém věku. Druhý dechový kvintet zkomponoval ve svých 75 letech v roce 1987. Zahraje nám ho Komorní sdružení Berlín.

To byl dechový kvintet číslo 2 z roku 1987 Jeana Francéze. Hrálo komorní sdružení Berlín. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur, jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V hudbě 20. století ještě setrváme, ale míříme do Argentiny. Čekají nás 4-roční období v Buenos Aires, Astora Piazzolli, ve velice populární úpravě pro solové housle a smyčcový orchestr. Zahrají nám je houslistka Tian Wayang a Nashville Symphony Orchestra.

0: Poslouchali jsme čtyřiroční období v Buenos Aires Astora Piazzolly v úpravě pro housle a smyčcový orchestr. Čínskou houslistku Tian Wayang doprovázel Nashville Symphony Orchestra. Řídil Giancarlo Guerrero.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A přesouváme se do Salzburku druhé poloviny 18. století. Následující Misa brevis G-dur je prvním zhudebněním kompletního mešního ordinária Wolfganga Amadea Mozarta. V době kompozice mu bylo 12 let. Severský komorní sbor a kurfalcký komorní orchestr řídí Nicole Matt.

Dozněla misa brevis G-dur, Kechl 49, Wolfganga Amadea Mozarta. Severský komorní sbor a kurfalcký komorní orchestr řídil Nicol Matt. Za další hudbou se musíme vypravit do Dánska, za nejslavnějším dánským skladatelem Karlem Nielsenem. Doma v Dánsku byl oslavován a jeho díla úspěšně hrána už za jeho života. Do světa se ale probojovávala velmi pozvolna. První symfonii G-moll zahraje Královský dánský orchestr. Řídí Paavo Berglund.

0: Symfonii číslo 1 G-moll dánského skladatele Karla Nielsena dohrál Královský dánský orchestr. Řídil Paavo Berglund.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V čase se teď vrátíme až na počátek 18. století a podíváme se do přebohatého skladatelského odkazu Georga Filipa Telemana. Budeme poslouchat svitu pro zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo a moll v provedení flétnisty Petra Holzlacha a souboru The Perle of Instruments. Řídí Roy Goodman.

Slyšeli sme svitu, prozobcovú flétnu, smyčce a baso continuo a mol Georga Filipa Telemana. Hráli Peter Holzlach a soubor The Pearly of Instruments. Řídil Roy Goodman. Po barokní svitě ještě na úplný závěr tohoto vysílacího bloku zazní svita romantická. Po úspěchu serenády E-dur a serenády D-mol zamýšlel Antonín Dvořák vytvořit další dílo podobného odlehčeného zaměření. Tentokrát ale se zapojením evokací českých lidových tanců. Vznikla tak česká svita D-dur. Pražskou komorní filharmonii řídí Jakub Hruša.

Furiant uzavřel českou svitu Antonína Dvořáka v provedení Pražské komorní filharmonie s dirigentem Jakubem Hrušou. A také uzavřel tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Antonio Vivaldi, první část koncertu pro dvě trubky, smyčcový orchestr a basso continuo, hraje Crispian Steele Perkins, Michael Makers, City of London Baroque řídí Nicholas Kremer.

Frédéric Chopin a jeho slavný minutový valčík opus 64 číslo 1 Des Dur hraje Jean-Yves Thibaudet.

Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta. Hraje soubor Pro Arte Antiqua Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí.
0: Hudební vědci se dodnes přou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány 2 věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně výrazné téma v hoboji a klarinetu. A dál, jen si to poslechněte. Vídeňské filharmoniky vede Carlos Kleiber.

Francouzskému hudebnímu baroku díky neutuchající přízni francouzského krále dlouho vládl Jean-Baptiste Lully. A dokonce ještě téměř půl století po jeho smrti se všechny francouzské opery komponovaly ve stylu velkého Lillyho. Ovšem, pak nastoupil Jean-Philippe Rameau a francouzská opera měla nového krále. A přitom svou první operu složil Rameau až ve svých 50 letech. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, se jmenuje Les Indes Galantes, což se do češtiny překládá jako galantní Indové nebo také záletné Indky. Ovšem, žádný Ind v opeře nevystupuje. Jsou zde jiní exotičtí obyvatelé, třeba Indiáni. Už název ale evokuje různé exotické motivy, které Rameau efektně hudebně zpracovává tak, jak mělo tehdejší publikum, včetně dvorského a královského, v oblibě. My si poslechneme árii Zimy, dcery indiánského náčelníka, Régnez plaisir et jeu, vládněte radosti a hry. Zpívá Patricia Petitbon, hrají Les Folies Françoises, řídí Patrick Cohen-Aquin.

Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Eva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté, Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Klasika na dosah.
0: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam. Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Claudio Monteverdi, Quando l'alba in Oriente, Concerto delle Dame di Ferrara.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Rýnskou symfonii Roberta Schumanna, komponovanou jako poslední ze čtyř symfonií, ale vydanou pod pořadovým číslem 3, složil skladatel pod dojmem výletu do Poríní, který absolvoval s manželkou Klárou a rodinou. Skladatel, trpící podle dnešních výzkumů maniodepresivní psychózou, dokončil Rýnskou v roce 1850, kdy mu bylo 40. A o 4 roky později se paradoxně skokem do Rýna pokusil o sebevraždu. Za další 2 roky zemřel v psychiatrické léčebně. Scherzo, půvabná druhá věta Rýnské, je de facto německý tanec Ländler a patří k oblíbeným větám Schumannových symfonií. Takto jí hraje Academy of St. Martin in the Fields, již vede Sir Neville Merinder.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto grosso d-moll hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da Pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4 větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten. Následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4 větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Pražskému rodákovi Antonínu Reichovi bylo 33, když ve Vídni zkomponoval pozoruhodný soubor 630 fug pro klavír. Na svou dobu velmi odvážné fugy, opouštějící leckterá dříve platící pravidla, přispěla velkou měrou k jeho slávě. Pomohli skladateli i k pozdějšímu místu na pařížské konzervatoři, již posléze dokonce řídil. Mezi těmi 630 fugami jsou témata Reichova, ale i témata jiných skladatelů, která Reicha mistrovsky zpracoval. Takto například do fugy F-moll téma Josefa Haydna. Hraje Milan Langer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Masur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho.
1: Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

V žádné české komické opeře 19. století nesmí chybět vedle komické postavy také mladá láska, často bojující o svou existenci. Modelový příklad. Prodaná nevěsta, vesnický dohazovač Kesal, jak popukání a Jeník s Mařenkou, mladí zamilovaní bojující o svou lásku. Podobný model najdeme ve Dvořákově opeře Jakobín. Purkrabí Filip si myslí na Terinku, která miluje mysliveckého mládence Jiřího, leč otec, učitel Benda, chce Terinku pochopitelně provdat za starého, ale movitého purkrabího. A my teď zastihneme Terinku s Jiřím ve druhém dějství, ve dvojzpěvu, v němž nejprve dívka lká nad svým údělem a pak následuje krásné vyznání lásky dvou mladých lidí. Daniela Šounová-Brouková, Vilém Přibyl, za doprovodu Státní filharmonie Brno s Jiřím Pinkasem.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Milí posluchači, dovoluji si tvrdit, že nejúžitečnější kostičkou hudební stavebnice je opakování. Nebýt opakování, nebyla by hudba. Díky opakování vzniká forma, díky němu mohou existovat a fungovat témata, motivy, na opakování je postaven rytmus, vnímání metra, stupňování napětí. Pojďme se o tom v následujících 25 minutách přesvědčit. První věc, kterou může skladatel opakovat, je tón. Říká se mu pak repetovaný. Je to efekt, který působí virtuózně, přitom není nějak extrémně obtížný. Po finální větě Stravinského koncertu pro smyčce musí ale všechny hráče pěkně brnět pravá ruka.

Nejen virtuózní, ale i technicky krajně obtížný repetovaný tón ve vokální technice. Rád ho užíval Antonio Vivaldi a říkalo se mu trilo.

Opakování jednoho a téhož tónu je v skutku elementární hudební prostředek. O stupínek složitější je rytmické ostináto, tedy mnohanásobné opakování rytmické figurky. Nejslavnější příklad najdeme v Ravelově Boleru, kde je opakovaný rytmus poměrně komplikovaný. Po Ravelovi stejný efekt opakoval Šostakovič. U nich však ostinátní figura ustoupí do pozadí a naši pozornost upoutá to, co se děje nad ní. V první části Holstových Planet má však opakovaný rytmus stále hlavní slovo.

Od opakování rytmického prvku postupme k opakování krátkého motivku. Zdálo by se, že pro opakování jsou vhodné komplikovanější motivy, aby se tak brzy neomrzely. Ale opak je pravdou. Čím jednodušší je motiv, tím snadněji lze proměňovat hudební prostředí, jímž prochází. Bizetovi v baletu Arlézanka stačí 3 tóny. Imitují monotónní cinkání zvonků.

Zdálo by se, že mnohanásobné opakování motivu musí působit retardujícím dojmem, ale tak tomu ku podivu není. Ostinato je naopak nositel pohybu a napětí. Mistr hudebního pohybu Richard Wagner ho neváhal použít třeba v začátku Siegfrieda.

0: Fäusten hielt es fest. Doch dem ist geschmiedet, der schmähliche Knabe. Er kriegt und schmeißt es entzwei, ein friedliches Kindergeschweig.
1: Ostinátní bas je základem barokních tanců Chacona a Passacaglia. Je velkým uměním vymyslet Chaconu tak, aby se nerozpadla do jednotlivých dlaždiček, mechanicky kopírujících opakované návraty basové figury. Bach se takových chyb ovšem nedopouští, ostatně on se nedopouštěl vůbec žádných chyb.

Opakování motivu nemusí být vždy pravidelné. Skladatelé do něho rádi vnášejí nepravidelnosti. Posluchač pak podvědomě čeká, kdy se motýlek zase vrátí a kolikrát zazní. Kromě Stravinského byl virtuózem v této technice náš Leoš Janáček. V interludiu s Glagolské mše má opakování velmi dramatický

A posuňme se zase o kousek výš k složitějším strukturám. Ve vokální hudbě se často mnohanásobně opakují melodie písní, které mají více slok. O strofické písni jsme mluvili v jednom z minulých pořadů. Tato forma přešla i do některých renesančních madrigalů. Tomuto renesančnímu skvostu o třech slokách ovšem dominuje především rafinovaná chromatická harmonie.

V průběhu baroka se začíná rodit komplikovanější dvojdílná forma, která se stala zárodkem formy sonátové. Nejčitelnější je v sonátách Domenika Scarlattiho. Sonáta má dva díly, přičemž každý z nich se hraje dvakrát za sebou. V notách se ono opakování zapisuje repeticí.

Repetice je tedy bezprostřední opakování úseku skladby. Trochu se to plete s reprízou. Repríza je návrat úvodní hudby po nějaké odlišné pasáži, třeba mezihře, kontrastním středním dílu a podobně. Začátek reprízy je vždy magickým okamžikem, který je skladatelem často dlouze připravován a oddalován. Je to prostě návrat domů. Takto nás napíná Beethoven před reprízou v první větě Eroiky.

Velké úseky hudby se v podobě reprízy vracejí v barokních da capo áriích. Tam ovšem nešlo o prosté opakování, ale předpokládalo se, že interpret si melodii podle svého uvážení nazdobí. V barokních tanečních svitách se zase často objevují části nazvané menuet 1, menuet 2. A samo sebou se předpokládalo, že menuet 1 se po menuetu 2 ještě zopakoval. Tím se již dostáváme k situaci, kdy dochází k opakování celé skladby. Tak například v textu mše v mešním ordináriu se dvakrát vyskytuje zvolání Hosana in excelsis Deo. Skladatelé obvykle nepíší na druhého sana jinou hudbu, ale prostě celé číslo zopakují. V takových případech, jako je dvojzborové Hosana z Bachovy mše H-mol, toho rozhodně nelitujeme.

A na závěr si necháme příklady opakování, tak říkajíc z donucení. V tom pozitivním případě si opakování vynutí publikum. Tleská tak dlouho, až se hráči na koncertě rozhodnou zahrát skladbu nebo její část ještě jednou. Z historie známe několik případů, kdy si publikum vynutilo několikrát opakovat celou symfonii. Smutnější důvod vynuceného opakování nastává tehdy, když skladatel zemře a nechá své dílo nedopsané. Mozartův žák Sismayer takto dopisoval Requiem. Závěrečné části rekonstruoval z úvodních dílů Mozartova Requiem, pouze hudbu opatřil odpovídajícím textem. V závěru Requiem tak zní velkolepá fuga Kyrie eleison na text Cum sanctis tuis in aeternum. Bylo to od Sismayera moudré řešení dokazující fakt, že opakování je matka moudrosti a, jak jsme dnes slyšeli, také matka všech klasických hudebních forem.

Milí posluchači, vznešené tóny trubky a velebný zvuk varhan otevřou naši další cestu světem hudby. Vaším průvodcem bude Bohuslav Vítek, který pro tento začátek vybral slavnou skladbu anglického skladatele Jeremyho Clarka Trumpet Voluntary, tedy hudbu, jež byla původně kdysi dávno určena pro začátek i závěr bohoslužby. Trumpetista Miroslav Kejmar a varhanice Jiřina Pokorná.

Vstupní tóny naší dnešní hudební pouti dozněly. Skladba Jeremyho Clarka, Trumpet Voluntary ve verzi pro trubku a varhany v podání Miroslava Kejmara a Jiřiny Pokorné dozněla.

Čeká nás dílo mimořádné, v němž je ukrytý i určitý vztah k Čechám. Rozsáhlá a náročná partitura 7. symfonie Gustava Mahlera totiž poprvé zazněla 19. září roku 1908 na výstavišti v Praze. Koncert se konal v rámci výstavy k 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Hrál takzvaný výstavní orchestr, jehož jádro tvořili členové České filharmonie. Řídil osobně sám autor, Gustav Mahler. V té době nastoupil do čela metropolitní opery v New Yorku. O rok dříve opustil vídeňskou dvorní operu. 7. symfonie se teprve v posledních desetiletích dočkala určité renesance, zvláště díky kompletům všech symfonií Rafaela Kubelíka a Leonarda Bernsteina. Zpočátku symfonie nebyla pozitivně přijímána, ba dokonce dodnes nepatří k těm populárním. Náročné dílo pro účinkující i pro posluchače je zajímavé svou stavbou i mimořádně rozsáhlou instrumentací, včetně netypických nástrojů, jako jsou kytary, mandoliny, ba dokonce i kravské zvonce. Tvoří ji 5 vět, včetně dvou vzájemně odlišných intermec po první a třetí větě, nazvaných noční hudba. Sama symfonie bývá svým zaměřením neoficiálně nazývaná píseň noci. Poslechněme si tedy v nahrávce nám velmi milé, avšak poněkud přehlížené. Vybíráme ji z kompletu všech Mahlerových symfonií, jaký pořídil v letech 2007 až 2015 ve své režii společně pro japonskou firmu Victor Český národní symfonický orchestr se svým tehdejším šéfdirigentem Livorem Peškem.

0: Tak končí monumentální dílo Gustava Mahlera, jeho sedmá symfonie. Slyšeli jsme ji v provedení Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou Libora Peška.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Myslím, že velká část z nás, jistě pozorných posluchačů, touží po zvukovém kontrastu a přivítá niterný zvuk čembala. Kenneth Gilbert nám zahraje malá preludia Johanna Sebastiana Bacha.

Haydn, Mozart a Beethoven zdaleka nebyli jediní vídeňští klasikové. Vedle nich žila v rakouské monarchii řada dalších zajímavých autorů, dnes už polozapomenutých. Tak například Leopold Hoffmann, jeho symfonie F-dur nyní zazní. Vedle svého významného hudebního působení byl také ředitelem císařské kaple. Zaměstnával dokonce i Mozarta, který po jeho smrti chtěl nastoupit na jeho místo. Hoffmann ho ale o jeden rok přežil. Hoffmannovou symfonii F-dur hraje Northern Chamber Orchestra, volně přeloženo Severský komorní orchestr z Manchesteru. Řídí Nicholas Ward.

0: To byla symfonie F-dur vídeňského klasika Leopolda Hoffmanna, hrál Northern Chamber Orchestra z Manchesteru. Řídil Nicholas Ward.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Obraťme nyní pozornost k novodobé české hudbě. Jedním z jejich významných protagonistů v druhé polovině 20. století byl Viktor Kalabis. Jeho manželkou byla světoznámá čembalistka Zuzana Růžičková. Pro ní zkomponoval Viktor Kalabis čembalový koncert, který díky ní zazněl mnohokrát nejen na českých, ale i zahraničních pódiích. A také vznikla dodnes aktuální nahrávka, kde Zuzanu Růžičkovou doprovází smyčce Pražského komorního orchestru za řízení právě autora, jejího manžela Viktora Kalabise.

V minulých minutách jsme mohli zavzpomínat na někdejší známý manželský pár čembalistky Zuzany Růžičkové a skladatele Viktora Klabise. Oba jsou podepsáni pod koncertem pro čembalo a smyčce. Ona jako solistka, on jako dirigent Pražského komorního orchestru.

Vaším průvodcem světem hudby je nadále Bohuslav Vítek. Mám radost, že s vámi právě nyní vyslechnu ve vynikajícím podání gruzínské klavíristky Khaty Buniatišvili jednu z vrcholných sonát France Schuberta. Právě v tomto žánru byl německý romantik mistrem a stal se vzorem mnoha svým kolegům. Komponoval klavírní skladby od nejmenších forem až po rozsáhlá hudební díla, skvělé protějšky svých symfonií. Taková je i velká sonáta B-dur. Khaty Buniatišvili, sympatická, technicky nepřekonatelná gruzínská umělkyně, je v současnosti na špičce světového klavírního umění.

Při vyslovení termínu Tintinnabuli nás zároveň napadne jméno Arvo Pärt. Dnes pravděpodobně jeden z nejpopulárnějších skladatelů je mimo jiné představitelem tohoto stylu náležícího k minimalismu, tedy způsobu kompozice na opakování mnohdy i velmi jednoduchých hudebních prvků, ovšem perfektně organizovaných. To může přivádět posluchače, to je dokonce účelem, k náladám meditativním. Třídílná skladba Fratres, bratři, z roku 1977 pro libovolné obsazení instrumentů je typickou ukázkou Pärtova Tintinnabuli. Pärt bratry označil jako, cituji, fascinující soubor variací na šestitaktové téma, které kombinuje zběsilou aktivitu a vznešenou nehybnost. Vytvořil jsem nejprimitivnější materiál s triádou s jednou specifickou tonalitou. Tři noty triády jsou jako zvony, proto tomu říkám Tintinnabuli. Konec citátu. Pärtovi Fratres uslyšíme ve verzi pro klavír a violončelo. Hrají Marian Lapšanský a Jiří Bárta.

0: Dozněla skladba Fratres, bratři, od Arvo Pärta. Hráli Marian Lapšanský, klavír, a Jiří Várta, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od novodobé kompozice k hudbě, která nás chce potěšit svou melodičností a atmosférou klidu a pohody. Naším společníkem v příštích minutách bude hudba Antonína Dvořáka. Jeho serenáda pro smyčcové nástroje zazní v podání Českého komorního orchestru, s nímž ji nastudoval Ondřej Kukal.

Líbezná a stále velmi oblíbená smyčcová serenáda E-dur Antonína Dvořáka dozněla. Český komorní orchestr řídil Ondřej Kukal.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Pavla Vranického, Camille Saint-Saense, Karla Filipa Emanuela Bacha, Jeana Sibelia, Astora Piazzolli, Wolfganga Amadea Mozarta, Karla Nielsena nebo také Antonína Dvořáka. V úvodu budeme poslouchat hudbu Pavla Vranického. V jeho skladatelském odkazu nalezneme celkem 45 symfonií, což je číslo úctyhodné. Pod opusovým číslem 33 se ukrývají celkem 3 symfonie. Symfonii v pořadí 3. v tónině F-dur zahraje Komorní filharmonie Pardubice. Řídí Marek Štílec.

Třetí symfonii z opusu 33 v tónině F-dur Pavla Vranického dohrála Komorní filharmonie Pardubice. Řídil Marek Štilec. Za následující hudbou se přesouváme do Francie druhé poloviny 19. století. Svůj druhý klavírní koncert G-moll zkomponoval Camille Saint-Saëns ve svých 33 letech a je svojí stavbou do značné míry pozoruhodný. Úvodní věta je v pomalém tempu, druhá je scherzo a závěrečná velmi energické saltarello. Hrají Alexander Kantorov a Tapiola Sinfonietta. Řídí klavíristův otec Jean-Jacques Kantorov.

0: Alexander Kantorov a Tapiola Sinfonieta dohráli klavírní koncert číslo 2 G-moll Camille Saint-Saëns. Řídil klavíristův otec Jean-Jacques Kantorov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ačkoliv byl Karl Philipp Emanuel Bach u dvora v Berlíně obklopen novinkami nejen z oblasti hudby a on sám produkoval hudbu směřující nezadržitelně ke klasicismu, nalezneme v jeho díle několik skladeb, kterými jakoby chtěl hudební vývoj nepatrně pozdržet. Jsou to především sonáty pro violu do gamba a basso continuo. Uslyšíme sonátu C-dur v provedení souboru London Baroque.

Dozněla sonáta pro violu da gamba a basso continuo C dur Karla Filipa Emanuela Bacha v provedení souboru London Baroque. Finského pozdního romantika Jana Sibelia dnes vnímáme jako velkého symfonika, autora rozměrných orchestrálních pláten. Jeho skladatelský odkaz ale obsahuje také desítky písní. Pojďme tuto jeho méně známou polohu objevit skrze cyklus 6 písní opus 50 na texty německých básníků. Zpívá Katarina Karneus, na klavír hraje Julius Drake.

0: Švédská mezzosopranistka Katarina Karneus dospívala 6 písní opus 50 Žána Sibelia. Na klavír ji doprovázel anglický klavírista Julius Drake.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Obloukem se nyní vracíme do Francie, ovšem do 20. století. Jean Francais byl velice plodný skladatel, komponoval prakticky neustále, a to i ve vysokém věku. Druhý dechový kvintet zkomponoval ve svých 75 letech v roce 1987. Zahraje nám ho Komorní sdružení Berlín.

To byl dechový kvintet číslo 2 z roku 1987 Jeana Francéze. Hrálo komorní sdružení Berlín. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur, jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V hudbě 20. století ještě setrváme, ale míříme do Argentiny. Čekají nás 4roční období v Buenos Aires Astora Piazzolly ve velice populární úpravě pro solové housle a smyčcový orchestr. Zahrají nám je houslistka Tian Wayang a Nashville Symphony Orchestra.